0: MDR Sachsa, Serbski Rozhlas. Sport.
1: W Kroščicach su so čera a začerawšim wuspěšnje sakske mištorstwa w konjacym sporče z jedno- a dwupřežnymi zapšahami přewedli. Sakski vicemištor w jezdźenju z jednopřežnym zapšahom Lukas Wenderoth s krótkim facitom dwudnjowskeho zarjadowania.
2: Sme spokojom by jara horce, ale gonje byšu fit, žane nespoža a šo super.
1: Lukas Wenderoth by we viacerych prowaniach startował, mez druhým tezy pečletny kobwu Lunu, kotruž je kroščan Florian Zarodnik plavoval. Duo pohonč Lukas Wenderoth športowy kuin Luna wobsadzišta mez druhým prynjemestno w přespolnym jezdženju klasy A. Koparske wuslědki. Na poslednim dybkovym rajnym dniu by ličba rotov we okrezni vyšší líze kytro vysoká. 8 až 40 rotov we 8 rach su se koparsce sudnice zapisali. Z wuslědkom cíci by tež rabukece kruščice na rotach bohatá. Za osči běžtaj Gabriel Zarodnik a dvojce Jan Bogustrechivoj. W Delanach pola Sokołowy Ralbicach dosaše na poslednim rajnym dniu przeciwo hosćom z Wachawa jenoš k nerozsudnemu 1-1. Tam wuru na zastat k 0-1 za Ralbičanu Piju Šota w jena 90. mečinje. Rakece Počnica 8-1 a našece Dobruša Modrobili Kulov 5-5. Cilce hosći bychu Johannes Velan, Bjarnard Korch, Mike Nikolajdes, Tiago Lorido a Marvin Kowalik. We okrezni Lize Štafla 2 je koparski derby Modrobili Minakov traktor Malešece 344 přidadovario vidžavo, dokež meješte obajcevka išče šanze na mištorstvo. Tute zavisčichu se po 2-1 dobeču kopario z Malešec. Dalši derby radvo Vulka Dubrava vosta bez rotov a druhé koparske mustvo športoveje jednotki Kroščice podležavo Lubušu z 0-5. Wuslědk ze štafle 1 Pančice Wernerjece 0-0. Nebelčenio prajichu sobotu v okrezni klase po cioch letach Božemje a to s dobečom 2-0 přečivo rajnemu zjednočenstvu Małe Wosy k Porchov. Cilcaj rotov běštaj Handry Korenk a William Pletner. Reine zjednočenstvo Ralbice Pančice, druhé mustvo na tvara Nemske Pazlice 2-2, rota za osči čelo docpěštaj Rajary starých knězov Sandro Žur a Tomáš Kutor. Športová jednotka Nebelčice je sobotu tvorstvo Svědžen s koparským turnírom mustvo stavobné klasy Modžina F převedva. Turnír dobili su Holce a Olce z Kroščic, druhé městno v obsadžichu koparky a kopario z Nebelčic. Krótko před cílom dženstnějšího športovůsledkového přelada a někotře dny do vůlky je končný pokalný hry v Delanách hiště prostva ralbičanských sokovou. Oni přijá si nedělu po poudňu tojšto hosti v svojských trikovách tovarstvu, kotrýmž přisvušeja, zoby v ralbičanským stadioně písané obraz nastav.

Včera bil letni zawrót słońca němsce zomozonwende po takim oficjalnie najdlěši dzień leta. Wjace hač 16 hodinu je słońce včera svědčivo, a z tym tež astronomistce lečo zahiło. Předsodrje so vedro potem nima, ale když hladače nitko na věščenja za přichodny tydzień, to dere trichy. A haj, od nitka bywa jadny, teoriety se zaso kruče, ale žanu paniku celu kvílu jeszcze zvostanu večore, jeszcze dosć dołe, to rika dosć kvíle za grillowanie, za kupanie, sejdzenie przy jezoru, zarodze, na balkonien, a tu terjane začuče za večor prostcze kunca nimo. Abo, čo lat nic tež raz naopak, rano je zahe svetło, vonka na balkonie, abo zarodze čerstvý kofej, a k tomu serbský rozvoz, po, tež direkt nič, abo, peč menšinu, do na po šestčich.

0: je na pušesćich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Jakub Wołcza.
2: Dobre ranie. Niedźe 2000 hosći je kunc tydźenja 10. Mjezynarodny dudakowy festival Slepom wopytało. Wedrobych kapriolu na dwiema dniomaj dla byše publikumowy magnet čerawši swiedźenski čapousy praje regionalna rěčnica domowinskie župy Jakub Lorenzaleski Diana Maticowa. 25 w obrazach pokazachu soboskutkowacy žiwienie komunie, we wosadze a šulske kajšte štowarstwowe žiwienie. Organizatorojo su z poradźenjom festiwala spokojom, runje takaž z wobdźělenjom folklornych a rejowanskich skupinow z Łužicy, Němskeje, Polskeje, Českeje a Boharskeje. Dere pelnjene kupile a mnoze ludźo, kiž chcychu so konc tydźenja wokłódnić, to je bilanca honjo łužiskich kupilow po prěnim kóncu tydźenja z chytro wysokimi temperaturami a tožto słońcom. Tak zličichu mezdruhim wot pjatka do nedźele w Porchowje wjac hač 2300 hosći, tež budyska z prěwina kupil by konc tydźenja dere wopytana. Tam běchu ličby hosći podobne rěkaše z budyskeje kupile. Mnoze kvalachu se temperaturu wody, kotraž běše pola nedźe 23 stopňů. Kruščicach je sobotu 49 maturantku a maturantu Serbskeho gymnázia Budyšin svoje zakončace w usvědčenie dostało. Najlepša šulaka běta Bea Mitec z Budyšina s přeryskom 1,0. Svědčenský rěčnik letuše maturitné sjatočnosće by Mirčin Veclich, kiž je modostnych mezdruhim ponowjał, so za serbski lud a za zakowanie serbskej kultury zasadźeć. K večornym rejam zapiska skupina Kontakt. Wjace vo sobotnišej maturitné sjatočnosći zoniče bio wusywania. Na čerawši kloštorski a svojbny svědžen je niedźe 3500 ludzi přikwatało. To je nešto mene hač loni, tak sobu organizatorka Sonja Hiduščcyna. 48 wikowarjow z wokoliny je tak kloštre Marijine Wězda w Pančicach Kukowje svoje produkty poskićiło, a 25 towarstwow cyłeho wokryza je so hosćom na dwiema jewiščomaj prezentowało. Michu to športowe skupiny kajštěž rejowanske a hudźbne cyłki. Kloštorski a svojbny svědžen organizuja kloštor, gmeny a wokres zromadnie z miłoćanskim křesťansko-socjalnym kubanskim skutkom. Jedna posta Sokołkow a Sokołow športowego towarstwa Soko Marii Wolecze Soko Rajbice Hoki je sa minione konc tydźenja na sportowej wumienie w českim miestačku Spalene Poriči w obdźeliło. By to miestem 61. česko-serbske zetkanie. Sobotu w obladachu se hoščo z Łužice zromadnie z českimi przečelemi Rot Blatna a čera nowo pěstava nowe mieste Spalene Poriči kajštěž nowy mieszczanski zahrad. Tradicjonalna na koparska ra sobotu popodniu by so nerozsudnie sydom skončiła. A to bychu naše pojezdcze, kotrež namakače wizotejš na našich stronach internetče abo naše damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: 18 stopnje pokaza žive slibro tu při budyskim studiu netko rano dženca. Vele svunca, dys a dys tež nekotrem ročele z švijalemi a mô so tež zahrimač, ale bude to chytro tužny džen dženca zaso maximálne 33 stopnje, ale vici ke culce so vo vokvodnenie procuja znamenča tak. A hač do konc tydženja horce, lečne vedro, zvečer džela dale sucho, vele svunca stupace temperatúry a veršk. Šož temperatúry nastupa. Bude štvrtk z maximálne 6,30 stopnými Celsiusa.
3: Na to so milí tu iš nastajíč, ale môžete so dženca ráno najprv raz najmenša netko, 5 pona po 6 na svobodné púče nastajíč, vyskače při púčar do tal tež niče neste a jeli pak sa to biorania zmeni a v nešto uľadače, či zúča so rádu pola naju pak telefonistce abo z bojistču přes našu četú funkciu v app MDR Serbia. A pak přeje môj Jakub a ja vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
3: A vie so dobré, krásne ranie a dobrý štart do nového týdženia se serbským rozvozom a Anu Bikingec.

0: Nabožne słowo.
1: Madženca Bauerwirt z Zweibrückna.
2: W tutym tydźenju ryczu wo dobrych počinkach človeka. Kóžde by za nimi honić dobiał. Na prenim mieste stej mudrosć. W tym su se človekoje všich času přez jedni. Husto myslimy, zo tun, kiž ma vážnu funkciu, abo titule, abo vele bohatstwa, mudrije. Naladne človek ve drohej drasće, z toustym autom, z sklinčacimi titulemi, abo z bohatymi přečilemi, ma so husto za mudro. Haj vim, so so tym ludziom durje svieta lohšo votevrirajú. Mudri pak nedebia byč, kiba překlepani. Vulka vieda neje z vopritka známjo mudrosće. Ryčeše so vo hupych búrach a zladovaše so na nich. Moji predonice bichu búrja. Nesu študovali, ale mudri bichu. Jich vopšena vieda vopsa vaše cive živenje, ratarstvo, lesnistvo, techniku, vedro, skut a tak dale.
1: To praj Bauwirt z Zweibrücken na dženzničnym nabožnym słowje, nadawku a zamojtošći serbsko-evangelsko zwerska. Z tym je 4 menšiny do 6.

0: Rožki!
1: Rožk, ja celu!
2: Tobě dobre nadpě! Bostańcze koncentrowani a zčapni! Potom hiše wurunamy!
1: Zmi si runiš čas za přihod, Mira. Ty by raz předechać.
2: Teja, poskič so! Stup so tak, so může Mira tebi rač!
1: Kak to bude, Achimo? Cywa šestnatka je pona přeču než rajaku. Jeli Mira vysoký bůl do šestnatky přinese, může jim snadno do vrotu vůčkovač.
3: Nevím, hač mi hýšče moci za vysokú flanku dosahaja.
2: Daraj zade vokovo. Nespytajče s gwałtom dopredka tvočič. Přitom jenož bůl zubiče. Beno! Što da ty tam dopredka smalíš?
4: Kice gemni, Mira! Jsem svobodný! Na mě runy ni

0: Dźesaty Mjezynarodny Festiwal Dudako je wita hosći do slepoho. Folklorne skupiny z polskeje, českeje abo boarskeje su na cioch dniach swoje programy przedstajili, a wězo by tež hosći česka skupina mjez nimi Slepjanski folklorny ansambl.
1: Mě s hercami slepjanského folklorného ansambla stěješe 24-letná Hanka Zarodnikec z Číska. Ve vojeruské evangelské národní drastče vosebíče klinčace instrument raješe.
2: To běše jen vosebíče kruh, to je písané od Wolfgang Kotiseka a to da vosebítost šer, so to je ten jeničký stůčk za jenojš dude. Tun říká dude strovia. Tun spěl ma jenojš dude jako instrumente. A hevok je to sute dude jeno sportbirac instrumente, a te tak braue nesvyšiš, ale jeno dude, a ten jungrotnu zvuk dude, možeš jeno v tem sučku 100% zvyšiš.
3: Kde jsi ty docela započala hudžiť?
2: Ja sem boa peč sej muslu, ja sem na pištavce započala, potom ja se vos som letom som ja započala na huslemirač a pon som ja bola moje sotre vidjeva kaž vona dudera a pon som ja z cínač letami tež pon započala dudera.
3: A što je te vosebite sva tu ve slepom rač, ve slepjanskim folklornom ansamblu?
2: Tun slepjanski ansambl je jen, vod dve vulkich ansambl, že te dude hisše v ansamblu jene krute misno maja. A za nas bische pon te pomyslinje budeschin, abo slepo. A pon sme se skorla tilichom, to bische naš vuče, ja. Sme me halt sobu do slepo pšinili. A pon sme jone jenu vulkotnu a lubu zromadnosć namakali a sme halt tu wosali.
1: A zromadnosć hudźmniku a hudźmico je so čera na koncerče pod hovym nebjom hišće rozširiva. Jako přidružichu so slepjanskemu folklornemu ansambli pozornistča slepjanskeje evangelskeje wosady. Drje su hižo ke šelakim přiležnosćam ve wosadze romadze rali, ale na tajkim vulkim jevišću hišće nic. Tak rekaše hes Folklora Zetka Blach.

Dalši wjeršk běše potom čerawši svědženský čarpouse, kiž pokaza 25 či w obrazach živjenje slepjanskeje osady. Słyšeli sće wurjesk z čerawša wusobanja, cełu reportažu od Diany Fryczec-Grymićowej možeće se jeszcze raz naposkać, albo prýni raz naposkać na našej internetowej stronie a w našej app MDR Serbia.

Nydom je cibelki nasedom a ja mam za so raz pokiwy za was. Netko w leću możecie so na to nauczyć, zo je pundzelu wieczo. Radio Zatkula, wonka nosach po puču dženca večom, možeče so z Možinskej redakciju Doral Beats podać. Druga stacija, Beach Volleyballu je tore so tam odmeje. Od pečih Zatkula tim tam na miestne budže a potom na pošestčih doviče v tam byč najpozdišo, jeli chceče so brać. A od večera v osmich, tradicionelnja čo desačich, potom z Ral Beats vusevaja. A ište pokiv tomu, strašče so k moče 1960 leta po takim 90s. Přičelne posjeđenje Budeského okresného sejmika je dženca po podnju pečić na zjavne dželsče na žolu krajnoradnoho zahjada prošení. Serbski institut prosi potom juce po podnju dvemaj na přednošk do institutného tvarenja na Budeské dvorništovi. Tema je Institucije, Identita a Wobdźělenje. Štú poslednja kulturnu wěstotu retoniske. Kaž prajene juce po podnju dvemaj v Serbskim instituče Budešinje. Juce je nimo toho přičelna rečna hodžina wobydleského policista Andreja Kobora od po podnju 4 do 6 tvarenju zahradnického zwerska při kloštorskej vodže Pančicach Kukově. Tež na Rokličansku kupu možete si vyjúce vulečeč, tam zmije mienujúce kolipa z javnú probu. Od večera 6 očakuje vás tam tež svodná ječ a mizo tež napoje a hodinu pozdíšo potom od 7 kolipa tam spieva a svoju z javnú probu převedže. Abo jeli je vam skere za filmom, da možete se bi tež na rod tu Budešinje doječ abo dobežeč. Od juciša maja tam za so kino pod ovom nebjom, juce dželus z nemskej komediju Ekstravost.

0: W nocy od soboty na niedźelu běše druha hra Němskeje pola světowych mistrzostw kopańce. Kanadyjskim Toronče su na koncu z 2-1 po zastatku dobili. A to přećiwo słonowinowemu Přibrjohej Němsce Elfenbeinküste. Serbski kopar, niedyši hrajer serbska mustwa a niedyši kapitan Ralbičanu Peter Domaška je se tež tutuchu wobladał za nas, wobladał jako eksperta a ju takle zima.
1: Hi, jen dobitze des brachne preitsch, dobitta wotschakona tschechkara, de afrikanske mustwa, desu de jara dere kopeitsu reia, jen vidji so su schirbe europske, also in hukubane oder europske reia, ha nimska näher der kriti de rüb schischwa, susto potom stopnovali, ha le, de najwajischi dipke bi de umenene, de zi umenene wot Nagelsmanna, doge stosse das hin, doge vidjau, so da no impulse sadic muli, ha unhaf jen najlepši nimski nadbiro, kotrisch v Bundesliga reihe, ha hun je tak zimno krene preto roto, ha das hin, proti druhich roto vidjau, kas untam zwertne, s jenom kontaktom, wo je odsagne, to je naša hulka silnost. A potem se ne vidjo, za v mustve trichi, za mustvo in cilk, a za kuže, za kužo, bože, se šlotobek najskrije zranil, a tež češko zranil, a to bože mi glad, što bože on činč.
0: Haj, a do predka zladujo, kotre voznam, ma tute dobeče za mustvo?
1: Haj, one su štaflu dobili, su vešče v 16. finalu, raja tam nitko na cičo, z hinaši skupinu, Bohužel je vůlost ono tak udalo, když šlo normálně, že ono hraje v 8. finálu na Francouzsku a tam bude jen vidět, jak tu stavu jo. Vážně jo, někde, zase jsou ono skupinu dobili, všichni rým na Ekvador, může na to vězo, Nagelsmann, lidi, ráčič, kteří se jak nehraje, tady za můstvo, celk, ještě mohl dobře, to může kůže, je mohl ráč, já musím na Baumana, kteří bude zavěšil o rotách stač, posledný rým. A ponete ty za cuk můstva jara dere.
0: Haj, přišel na Ranimskije, je potom kajš prajne štvortk a potom že dále do Kaukova. Za to je Němska tější žo kvalifikovaná. Petr Domaška je najprve raz optimistický a je ještě přidal. Němska je lica při světových mistrovstvách i žo viace rota celiva, hač 2018 a 2022 hromadže. Hoj, snadno je to tež dobré znamio. Štož pak nie je dobre znamio, zo ač dotal přecošče nie je žena povesť ze stron Nímskeho mústva přišła, štož zranenie Niko Šlotobeka nastupa, nikoci žurnalistča líča miestom s tým, zo za byt k VM vúpadne. Štož by viezo, jara škoda bylo, ja si myslu dženca zo ním, što z ním je. A nedom, potom zo je Andreja Špitanková dospěvová, Zonimy jeszcze niekotre minienia międzynarodnych nowinu, bo niemski mustwie Jakub Wocza je raz troszkę przez nowiny listował 7 do 7.

Lečo, je so čera oficjalnje zajivo astronomisce, prinju polcu junija je so skrije, hoj, trošku proseč dało, ale přinjese vizo tež tu nabo tamne negativne zjav za sobu. Naprikład, noce, kotry so ve možu ležo od jednoho boka do druho valeš, so počíš kaj štajka, aj, jedno res pač ne možeš. Snano mače, taki ventilator, kiš vam potom trošku zatkudži a poma, najradšo šako chceš tak najebeć, zoby so chcou kožu slec, ale spíče v lieču naje, by so to poma čevu so wokvodžič a možno ta na koži so lipje vupari a s tým ište dále kvodži, ale môže im stejš překvudno odvač, što ješ spa potom tež mli a když so direktne do voža počíš miesto t-shirta abo spanského obleka, aj to je počinenie tež predy pokania potrebné. No haj, najispač po takým nie za kuždoho abo kuždu tým pravý typ za lepší spa liču. Ale máte vysnano ešte lepšie pokyvy, kýž vám liču pomaja, tak než to ja neviem, kajž voak do kvodžaka položiť, pretač do voža, čo iš. Napísajte na moj rád povesť, ja som čipný a so viezo přes kujždy pokiu veselu a ja si myslu, naši připosluchario zavieščte tiež. A čre budú sa také klimové přípravy, kajže šude španíske alebo grekske máš, tiež borze rasu nemské, tak ako štandard zavieščte.

0: NDR Sachsen, Serbski Rozhlas. Sport.
1: W Chróšćicach su so čera a začerawšim wuspěšnje sakske mištorstwa w konjacym sporće z jedno- a dwupřežnymi zapšahami přewedli. Sakski vicemištor w jezdźenju z jednopřežnym zapšahom Lukas Wenderoth s krótkim facitom dwudnjowskeho zarjadowania.
2: Sme spokojom by jara horce, ale gonje byšu fit, žane nespoža a šo super.
1: Lukas Wenderoth bě ve viacerych prowaniach startował, mez druhim tezy pečlětnik obwu Lunu, kotruž je Chróšćan Florian Zarodnik plavował. Duo pohonč Lukas Wenderoth sportowy kojn Luna w obsadzište mez druhim prynjemestno w přespolnym jezdženju klasy A. Koparske wuslědki. Na poslednim dybkovym rajnym dniu bě ličba rotów we okreznej wyšej lize kytro wysoka. 48 rotów we 8 rach su se koparscy sudnicy zapisali. Z wuslědkom cici bě tež rabukecy Chróšćicy na rotach boata. Za osči běštaj Gabriel Zarodnik a dvojcy Jan Bogustrechivoj. W Delanach pola Sokołowy Ralbicach dosaše na poslednim rajnym dniu przeciwo hosćom z Wachawa jenoś k nerosudnemu 1-1. Tam wuru na zastatk 0-1 za Ralbičanou Piju Šota w 1-10 mečinje. Rakece Počnica 8-1 a našece Dobruša modrobili kulou 5-5. Cilce hosći bychu Johannes Velan, Bjarnard Korch, Mike Nikolajdes, Tiago Lorido a Marvin Kowalik. We okreznej lize štafla 2 je koparski derby modrobili Minakau Traktor Malešece 344 přiladovario widžało, dokež miješte obajcevka išče šanse na mištorstvo. Tute zavěstčichu se po 2-1 dobeču kopario z Malešec. Dalši derby radvo Vulka Dubrava vosta bez rotov a druhé koparske mustvo športoveje jednotki Chróšćice podleža v Lubušu z 0-5. Wuslědk ze štafle 1, Pančice Wernerjece 0-0. Nebelčenio prajichu sobotu v okrezni klase po cioch letach Božemje a to s dobečom 2-0 přečivo rajnemu zjednočenstvu Małe Wosek Porchov. Cilcaj rotov běštaj Handry Korenk

a William Plättner. Rajne zjednoćenstwo Ralbice-Pančice, druhe mustwo na twara Němske Baslice 2-2, rota za osćićelu do cpještaj rajary starych knjezów Sandro Žur a Tomasz Kutor. Sportowa jednotka Nebelčice je sobotu towarstwo Svedjen z koparskim turnierom mustwo starobnej klasy Modžina F przewedła. Turnier dobili su Holce a Olce z Kroščic, druhe miestno w obsadzichu koparki a koparjo z Nebelčic. Krótko przed cílom dźensnišeho sportowusledkoweho přelada a někotre dny do wulkeje končneje pokalneje hry w Delanach hišće prostwa ralbičanskich sokołow, woni přijasi njedźelu popołdniu tojšto hosći w swojskich trikowach towarstwo, kotrymž přisłušeja, zoby w ralbičanskim stadionje pisany w obraz nastał.

0: Nětko je na pół wosmich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Jakub Wojcia.
2: Dobre ranie. Niedźe 2000 hosći je kunst tydźenja, dźe sa te mjezynarodny dudakowy festiwal Slepon wopytało. Wiedrowych kapriolo na dwiema dniomaj dla bieše publikumowy magnet čerowši svedźenski čapousy, praj regionalna rěčnica domowinskie župy Jakub Lorenzaleski, Diana Maticova. 25 w obrazach pokazachu sobu skutkowacy żywienie komunie we wosadze a szulskie kajszty stołastwowe żywienie. Organizatorojo su z poradzeniom festiwala spokojom runy takaż z wobdzieleniom folklornych a rejowanskich skupinów z Wóżicy, Niemskie, Polskie, Czeskie a Bohorskie. Dere penine kupele a mnoze ludzok iż chcychu sokunst tydzenia wokwodnić, to je bilansa honio-wużyskich kupelo po prynim kuncu tydzenia z kytro wysokimi temperaturami. Tak zliczychu mezdruim od piatka do niedzele w Porchowie wiacacz 2300 hosci. Tež budeska z prvi na kupe by konc tydzenia dere wopytana, tam bychu liczby hosci podobne, ryka z budešina. Mnoze kvalachu si tam temperaturu wody, kotraž by niedže 23 stopniu. Kruščicach je sobotu 49 maturantku a maturantu Serbsko gymnazija Budešin svoje zakončace v usvědčenje dostavo. Najlepša šulaka by je Tabea Mitec z Budešina s přereskom 1,0. Svědčenský rečník letuše maturitné sjatočnosti by Mirčin Veclich, kýž je modostných mjezdrujim pohňal, so za serbský lud a za zakovanie serbskije kultúry zasadžeč. Kvečonym rejam zapiska skupina Kontakt. Na čerowši kloštorski a svojbny svedžen je niedže 3500 ludzi přišło. To je nešto mene hač loni, tak sobu organizatorka Sonja Hiduščcina. 48 vikovarjov z wokoliny je, tak jak w kloštri Marina Wiezda, pančica Kukowie svoje produkty poskyčivo a 25 towarstwo cywo wokreza je so hosćom na dwiema jewiščomaj prezentowało. Bychu to športowe skupiny, kajštiž rejowanske a hudźbne cyłki. Kloštorski a svojbny svedžem organizuja kloštor, gmeny a wokres zromadnje z miłočanskim křesťansko-socialnym kubanskim skutkom. Jeden aposta Sokokov a Sokovov športové towarstwa Sokov Rajby Corki je so minyny kunc tydženja na športové wumene w českým městačku Spalene Poriči w obdziliwo. Bě to městem 61. česko-serbske zetkanje. Sobotu w obladachu se hošče z Wóžice zromadnje ze svojimi českými přečelemi Rot Blatna a čera tyž novu pěstowarnju měšče Spalene Poriči, kajž tyž novu měšćanski zarjad. Tradicne nakoparska hra sobotu popodnju bě so nerozsudnje 7-7 zakončiła. A to bychu naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče abo našej damotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: 19 stopnju pokaza žive slibrotu při budyskim studiju, dženca vočakujeme vele svunca, tužne vedro maksimálne 30 stopnju, desadistiš nekotrem ročele z švielemi a masotiš zarimač, tak praja meteorologojo, a hač do konca tydženja horce lične vedro z večer džela dale sucho, vele svunca a tiš horco a stupace temperatúry veršk bude štvortk z maksimálne 6 a 30 stopnje Celsiusa.
3: Na pućach našej wokoliny je dale šo při starom drojka šo svobodne žane bőskače při pućach jeli tola nešto uladače. Přizvuče to rade na maj pak telefonistce abo napisajče na maj povist dođe přes četovú funkciu naše app MDR Serbia. Jakub a Matej přijetaj vám dobru jezbu.
1: Serbski rozvoz.
3: A dobro štac do punđele s serbskim rozvozom a Susan Himpelovi.

Wčera je so po cywej němskej tak mjenowana Fête de la Musique svědčiła tež w Kamjencu, tam su na cinače jewišćach a dworach svědčili DJ-ojo, jednotliwe wumjowce a tež skupiny kajž Boženje Cryers z Kulowa su před viacomi sta přiladowarjemi wustupili, ale poprawom šako pokadža tuta Fête de la Musique z Francuskej. W lecie 1928 měněš emjedujce tedyši kulturowy minister Jack, albo Jacques Lang, ja nie wiem, dziče 21. junia k spočatki lecia won a činče hudźbu. Zauszych. Francuscy Fête de la Musique po takim quasi słony żorczyk. Fête rika minuco činče, ale inak pisane to runia Svejdżin, feta. A jako Svejdżin hudźby je to nietko znate. Ale tutun Svejdżin běše emt runje francuski čera trošku inaštija čevak. Horco tydla su tam z blakami alkohol z javnosti zakazali, so bychu srotniske służby nie přežadali. Hudźbu su zavěšć přiušim, tyž francuski čnili. No hej, takie prawe liečo emt nie, tyž přeco šudže potom taki summer paradise trude je přehorco. Čo več menšinu pana po vás, Michiel.

Summer Paradise wot skupine Simple Plan a jeli trebaće hišće plan za dženca a přichodne dny, to słuchajte raz. Ja mam menuce nikotre pokive za vas a prini słyšiće nitko moje přichodne 8 tydženjo nitka k trochu jo hišće kužu pondželu. Za je večer, še co dalša stacija Beach Volleyballu je tore Radia Zatkule Dženca. Vitaja vas v Ralbicach, od pečih tim tam bude a na po šestčih dobiče vy tam byč najpožičo jeli chceče soborač. Od večera 8 do 10 potom originálne z Ralbic vusevaja. A jeli chceče sobobčelič a motospielnič, zdražče so po stilu 1990-ih let. Přichodne posedźenje Budyskeho okresneho sejmika je dźensa po polnju pečich na zjawny dźěl z čena žurlu krajnoradneho zarjada. Vítani. Jutře potom prosy Serbski institut po polnju dwěmaj na přednošk do institutného tvarenja, prekrat tu na Budyskej dvorništowej. Tema je institucie, identita a wobdźělenje štu posilnja kulturnu wěstotu bretoniskej. Tež prajne jutře po polnju dwěmaj v Serbskim instituće Budyšinje do budže. Juce to runja přichodna rěčna hodžina wobydlerského policista Andreja Kobera. Wot popołniu 4 do 6 ma svita w tvareniu zaradnického zwiazka przy klosterskej wodze Pančicach Kukowie. Możecie sobie juce też na Wokleczansku kupu dojeć tam zmieje kurlipa z jawną probu. Wot wieczora 6 oczakuje was tam a zmeja tež svodnu ječ a svodne napoje a od 7 potom probuja, potom slyšiče cunje vosu svodne zvinky. A na dvore budyskeho rodu doživiče od jucišeho zase kino po tvorem nebjom, juce za i soriat z nemskej komediju Extravost. Cibilky, novo som netko je. Ja.

0: Dźesaty mjezynarodny festiwal Dudako je witał hosći do slepoho zašłe konce dźenja. Folklorne skupiny z polskeje, českeje a boarskeje na przykład są na cioch dniach swoje programy przedstajili a wiezo by tež hosćićelska skupina mjez nimi slepjanski folklorny ansambl. Diana Fritschec-Grimmichowa rozprawia.
1: Mě s hercami slepjanského folklórnoho ansambla steješe 24-letná Hanka Zarodnikec z Číska. Ve Wojerowskej Ewangelskej Narodni Drastče wosebiće klinčace instrument raješe.
2: To běše jen wosebiće kruh, to je pisane od Wolfganga Kotiseka. A to da wosebiće še, so to je ten jeničký stuč za jenojš dude. Tun rika dude strovia. Tun spiu ma jenojš dude jako jako instrumente. A hevok je to sute dude jenoj podpirac instrumente, a te tak prawe nesvyšiš, ale jenoj dude, a ten jungrodny zvuk dude, môžeš jenoj v tem sučku 100% zvyšiť.
3: Kde si ty docela započala hudžiť?
2: Ja som boa peč sej muslu, ja som na pištavce započala, potom ja se vos som letom, som ja započala na Huslemirač, a pon som ja bola moje sotre vidjela kaj švona dudera, a pon som ja z cínač letami tež pon započala dudera, čaj.
3: A što je te vosebite sva tu ve slepom rač, ve slepjanskim folklornom ansamblu?
2: Tun slepjanski ansambl je jen, vod dve wulkich ansamblu, dže te dude hisše v ansamblu jene krute misno maja. A za nas bische pon te pomyslenje budešin abo slepo. A pon sme se skola tilichom, to bische naš vuče, sme me halt sobu do slepo pšinili. A pon sme jone jenu wulkotnu a lubu zromadnosć namakali a sme halt tudu wosali.
1: A zromadnosć hudźmniku a hudźmnicu je so čera na koncerče pod hovym nebjom hišće rozširiva. Jako přidružichu so slepjanskemu folklornemu ansambli pozornistča slepjanskeje evangelskeje wosady. Drje su hižo ke šelakim přiležnosćam ve wosadze romadze rali, ale na tajkim wulkim jevišću hišće nic. Tak rekaše hes svo folklora Zetka Blach.
0: Dalši verš k bieše čarovši svedženský čar pouse, kýž pokaza peča 20 v obrazach živinie slepjanské osady. Slyšeli ste vúriesk z čarovšho vúsobania, cevú reportážu Diane Fritschec-Grimmichoveje môžete se ešte raz naposkáč, alebo tiež k prvnemu ráze naposkáč na našej internetovej stronie a tiež v našej app MDR Serbia.

jutře njeste je pola mě kalendře žaden termín, nutřka ale dženca večer. A ja se nadžijam, pola vás tež, dženca večer môžete sa mienuce z modžinskej redakciu Doralbic podač, tam še veďa Radio Zátkula. Druhú stáciu Lietuše je Beach Volleyballové tóry, dženca od 5. bude tým ta namiestne, a na po 6. mili tam byť, želi chcete soburačné požišo. Od večera 8. potom hač do 10. originálne vúsovanie z Ralbic a jeli chcete so po moče mieč lica si zatkula za kvížu stáciu moto vmyslí, přemyslí a dženca rika von 1990 leta tu iš zdrašče sebi, než to z tuto časa, alebo što iš za tým vúpada. Daleže, budešinje, přichodne posedženje okrezneho semika je dženca poponju 5. na zjavnu džil z Čena žolu krajnoradnoho zahrjada prošení. Juce, přeposu Sapski institut poponju 2. na přednošk do institutného tvarenja. Tema je institucije, identita a vopčelenje. Štú poselnja kulturu, kulturnu vjestotu bretoniske. Juce poponju 2. v Sapskim institutu budešinje. Juce je tež přichodná rečná hodina vobedlerského policista Andrija Kobora od poponju 4. do 6. tvareniu zahraniského zviazka při kloštorskej vodže Pančicach Kukovie. Potom môžete sebi do Orklec dojeć na tamnišu kupu, tam zmie kor lipa mienujúce zjavnú probu. Od večera 6. očakuje vás tam svodná ječ a tež svodné napoje, od 7. potom kor svoju zjavnú probu tam převedže. A na dvore budeského rodu doživiče od Jucišeho za Sokino pod hovým nebiom, zájenia riada je Juce z nemské komédiu Extravost. To již snadno je nešto za vás. Podľa bylo, na kúžde pát, milí si džen, svečo, doral víc doječ, vedroče krásne.

0: čakaj na mnie. Ja večer zas tu. Čakaj na mnie. Ja večer zas tu. Čakaj na mnie. Ja večer tu.
1: Naša muzika togo tyženja ste pod znamenjem Mjazonarodnego dnia namornika ten tyžen stwart. S tym dniom dej se připaznaš živo namorniku a můžeme se tady představíš, kak šeške tak živojo. S namornikový romantiku to zavěště nic cyniš njama. Spíve vo namorstvě pak cesto obspívuju mrjo, bo bivuješ a Pežedanje za dalu, že teke v tom prednem spive toko toženja český bariton Karel Hala je bil jeden z nejvěci usikajúcich zastupniků českého swinga a popové muziky druge pojce. Dvaža z tego stoleša. V tekstu jako spiva groni sem ja za drugim stojem o juž bejnu chylu. Přistav je jo juž davno šicho. Bejo voži mimo pachtuju. Žedna z nich njoce mě zeš sobu. Teke ga šte mě luba, mě zadoráš. Musim ga teke tam pachtuáš.

0: Nóżmy dźensa tu w Ralbicach na drugiej stacji beach tury, a dyś sej stajne dakle do wszelakich sołów w Łużicy na beach volleyball dojedziesz. Haj, to so dziwasz, jaki idylliski bleczk nasza Łużica poprawie. Ale choć również bydlimy tu poznaću na najrańszym blaku świata, wodzi sej młodzina w lecie przyjrzym rady raz do dola. Haj, przyjemnie stej tu nieczko morosny, a ja jestem cipna, czekaj sej tu lica do dola dojedzie. Haj, przyjemnie stej tu Felix Bauch. Wir wollen dich nachher jako Bauch, ist Radwara. Hi, also Chipna. Joker ist ja natürlich so, dass du da deutsch.
1: Also, jährlich schon klopfen und nach Mallorca lechimo.
0: Nach Mallorca, aha, schon da und da. Schon mal bei Wuschitze niemand, so sieht du da deutsch, aber da lechisch?
1: Also, an sich nicht schon so schön, aber die Party geht schräg ab, wo prom Lippe zu. Hi, also, so nach Grüße, Bad, sehr mal so nach Mallorca lechisch.
0: Hej, sitte tam som raz boj, og der kan tvoje go-to-cie, gdje sitte pšetse zase dojedžeš, a godt rysbude drøm doporučio, abo je doprinni kruč, så sitte tam dojedžeš.
1: Nje, ja, nažel, še nesem boj, der kan starte nekajčen ženje, der tak prave klopfe over, ale så nažel, så den lidt om at klopfe.
0: A šemme se sitte dvojce, kak to takke dokaj sitte dojedžeš, da vi hanke prajem lade om raz na ten aspekt přirodo škita, så tu praješ hatu neke do leta 12 nu, hasi radšo do Česke, boje du s čaom, abo praješ tu na haje mo zale to, da se može dovolit.
1: Naja, prajem ja su neke džiad na čas na čo neke zjunu lečo, also jen druj raz ne budeš kotet.
0: Hej, to ja virju. Nimo to ste přimni tušte Helena Dubavic, a ona se leca tež do dola doleči, abo dojedže, ja sam šipna, to muši rado praješ, dokajže.
2: Hej, mu lečimo, da dobro ske. Tam mu neke, no, lecore leta, či mu bo je prava. Hoj.
0: Hej, to potek im teki ne go-to cíl, ha, pute druhým tež do poručiva.
2: Hej, also je prava definitivne, to v kvížem počasu bo je prava, šat zase so fajn tam, ha, to ja ram no strons, to muš tam poprom šočin, štola.
0: Hej. Hej, to bu direkt vaš od džama, šat to muši co nima, so si draš od džam, dolečiš, abo dejčiš.
2: Ja, on neke prava morjo, na sebi.
0: Oj, to jaz rozumiju, to ti uvožiš s našo upravo, to nimaš. Ha, budu prav, da se bude taki čovjek šponti dovolj, to rika, tydžen do to si učinš, e, mo so všem tydžen do leta 20 nemo, abo radšo jenel do předpolu knihovač.
2: Ja, pravim radšo z předpolu, osobe svojbu, ale z předšelami pon tako bude šponti.
0: Hoj, dere, domů bude přivo svoja

0: wažny fakt za našich připosłucharjow.
1: Kuž jednače sekundu wužoli so pola zatkule 7,8 cilitru wody.
2: Zatkula.
3: Zatkula.
4: Zatkula.

0: Zatkula.
1: Prynja hodźina młodźinskeho wustowanja je nimo. Volleyball, čno so 3 hodźiny tu w Rabicach hraje. A my se wězo lubić damy. W našim druhim połčasu poladamy do swieća. Smy rěčeli ze šulerjemi a smy chceli wědźeć, što ich lica w šuli najbóle mjazało. A potom dobimy wozewić, zo jedna wulka feća lica w liču nažel wupanje. Ale k domu pozdźišo wjace. Najprej do nam Ilza přeradzi, kotry bit nas w druhej hodźinie przewodža.
2: Tež v druhej hodine očakuje vás dobrá hudba. Tak napríklad Technohit Nesaja z Natoho Skútora.

0: tu běše maturitny bal w Chrósćicach. Mimo znamku je tam wosebite mytowanje zdało, a to za dwieju šulerjo. Korbin Jan Woku a Milena Mikloškec staj dostawaj myto nimske fyzikaliske dorośnosće. To se je tun abo damne na žoli w jednoče dziwo.
1: Moje wučo meneše, doko se ja so tak jara w hodzine za to zajmowała, za tun předmet fyziku, ha so ty za to zanuriła, ha duma ty byle k tomu budżewała, se ja tak jenoče dostała jako da, abo jako pomoc za studii.
2: A ja jsem tě, co jara překvapené čuje, že jsem já to slyšel od naší tutorky. Najskýrý je můj fyzik vůčer Knes Hek. Mě tam šizovýho, jako dobrý šula. Já jsem tež cínač Štupko v abiju v fyzice měl. Na to můžu to znovu čo to činu za mne.
0: Za to seda v opismo a dámotné sobustavstvo v němské fyzikalické tvořnosti. A to za jedno leto. Tohodla tež z našeho boka věle

0: My sme dźensa na druhej stacji našej začkola Beachtoure a to w Ralbicach a ja steju tu runje z našej turnierowej nawodnicu Martu při Kromě Rajnišća, dokud so tu runje finale wuraje a to mě s musami, hej Marta Prajras.
1: Hej mě serbske raketu, ha Ralbic Ružan.
0: Hej Ralbic Ružan, tam ha naša Marta, o, oh, tam je zna, ja sušu. Jo, nicht so reil wie zu. Nascha Marta hat nicht mehr Fachwerk bummert, sondern wir nicht zusammen Volleyball-Reihe. Aber muss man nicht gerast, sondern dass ich Psi-Posucher und Domakus Dokumento als Gast hat, du tun wohl, dass du einen Sack smoker als Appali.
1: Hi, Rune, ma tade, nur im Nickete, Psi, du ma ja Rune, na Küche bat Nadok mir, hat doch in Jara Söhne Nadok, Gott schreibe, wie zu Rujan, nee, so Muli, Psi-Usatz, dere dosch, nicht mehr und Sasse, Jun. Oh,
0: oh, oh, oh, tu nějakou zpředálku šou, má to trnitky najskýry, nebo tam dobky?
1: Nie, hej, tam jsou so najskýr šou svojimi mocami kusk, hej, překalkulou, hej, a tu jara daleko do vonkarau, nečko je sáčba tež nimo, kotřiš je rajbic rožant rune dobu, to říká rajbic rožant vědu z jedna k nulu, boh já nekama prava, kaj se já to subu dostala,
0: Hej, mu dokus přikromy s tým, a dáme celý na tom desku, nevidíme s těmi dupkami, ale netko si zase 0-0, ta sáčba, ta nula sáčba je se započínala a netko má zase, kás to právě tady, má zase tu přidok.
1: Hej, tu jo se nějaké bůzal, že bych hned dom raz započal, zase s těmi dobrými nadokami, ale to můžu achu rájby se rožant odvobárat, netko může si man vůčo jenom šum bůl durýš přičvat, když jen tak rejne právě, nějaké nůj na tvo od rakety, ale to může a rájby se rožant zase odvobárat, ale nemůže a ten bůl poráne durýš nadbývat. Serbská raketa má durýš nadbývat poráne dunjo při blokšov od rájby se rožant, kterýš je pak pondo Wonka show, also z Wonka reinischa show. Nitzko ma zaso serbska raketa na dog.
0: Hoi, jen môže rec stále vúru na nara, ale tu čas na neskôr serbska raketa potva. Oh, to tam musí si jen prvný dyb k zdobili, netko no ma sa kus ronča, že sa musí tiež jen dyb k zdobu džeme, za potom nie nedom da ráši rača.
1: Hej, to sa musí ale nikén vysos vúši, zo rajbi co rúžan dyb činu, tam majú ti Kitro wiele Fano, du. Hi.
0: Hoi. Ha, das ist ja Chibna Gadalbunge, Marta, musst du es aber nicht um immer Sushi machen. Zum Finale schon ja Dorate, Halle. So da alle Jara Wuruna eine Reihe. Ha, ja, wo Rekwa, Jota ist hier noch zu einem Gerät, Stutt und Husa Silveros und die aber.
1: Hi, dich, Reibi, Zrujan, Prinus Hartbu, Dubu, ja, da zille Wuruna, ha, es nanos hat dich, Jen Jus, dann, es herbstka Raketa, nicht gotten. Wurunanje schaffne, hab on moem tschen jara napjate zitschu sađbu s nano vidjime.
0: Heißt, du mama muss dann noch jenu no vieschku na svetlischu Volleyballer.